Yeah. De justat přijde ze umřít muse a na vzturkom tvojom sedmej duše uprož mi grech